Nele a Myrtis. To byly dvě hlavní postavy baletu, zpívaného baletu o pěti částech z pera francouzského barokního autora Jeana Philippa Rameaua. Poslouchali jsme nahrávku slavného souboru Les Arts Florissants, který založil a vede Američan v Paříži usazený William Christie. A ještě jednou se dnes, vážení přátelé, vracíme ke zvuku historického kladívkového klavíru. Budou dokonce dva, hrát na ně budou Alexej Lubimov a Olga Paščenko a uslyšíme tyto dva interprety jako solisty koncertu B-dur Jana Ladislava Dusíka, jedné z klíčových osobností vývoje moderní klavírní hudby, Čecha působícího v zahraničí. S nimi hraje finský barokní orchestr.

Poslouchali jsme koncert pro dva klavíry a orchestr B-dur od Jana Ladislava Dusíka. Byly to klavíry kladívkové, tedy historické, na které hráli Alexej Lubimov a Olga Paščenko a s nimi nahrávku pořídil finský barokní orchestr.

Pro následující 3/4 hodinku, vážení posluchači, vybíráme z odkazu Georga Friedricha Händla a z diskografie Monteverdiho orchestru a Monteverdiho sboru, což jsou soubory, které po dlouhá desetiletí vede John Elliot Gardiner. Uslyšíme žalospěv pro královnu Karolínu, skladbu, která vznikla v kontextu Händlovy práce pro dvůr anglického panovníka.

Na stanici D-dur dozněl žalospěv pro královnu Karolínu, vokálně instrumentální skladba Georga Friedricha Händla s výběrem z biblických textů. Solisty byly Norma Burrows, Charles Brett, Martin Hill, Stephen Varkow a s nimi zpíval Monteverdi Choir, hrál orchestr Monteverdi Orchestra a dirigoval Sir John Eliot Gardiner. To byla poslední položka dnešního vysílacího segmentu od Claudia Kludvigovi, věnovaného pravidelně nahrávkám historicky poučené interpretace staré hudby. Vaším průvodcem byl a hudbu vybíral Petr Weber. Příjemný další poslech stanice D-dur.

Ve všední dny v 19.30 vstupujeme na stanici D-dur do archivu redakce Vážné hudby a vybíráme vzdělávací komponované pořady z někdejších cyklů Dakápo, Posluchárna, Slovo o hudbě a dalších. Autory a titulky pořadů najdete na našem webu nebo na displeji svého DAB přijímače.

Při naší průzkumné výpravě za repetitivními prvky v hudbě jsme posledně dospěli až k prahu baroka. Skladatelé se tu mistrně naučili pracovat s modulacemi, díky vynálezu temperovaného ladění se ve svých skladbách mohli vydávat do těch nejvzdálenějších tónin. To jim otevřelo cestu k budování velkých evolučních forem, k fugám, fantaziím, tokátám a tak dále. Mezi těmito skladbami založenými na vývoji se však do dějin hudby prosmíkly i útvary překvapivě statické, postavené na tvrdošíně se opakující basové figuře. Barokní čakony a pasakálie mají často krásná a důmyslná témata. Pro tu, kterou teď uslyšíte, to však neplatí. Její basové téma má jen 3 noty. Čakona od Johanna Heinricha Schmelzera je součástí jedné z jeho Tafelmusik, mělo se tedy při ní baštit. Z tohoto pohledu jsou 3 noty zcela dostačující počet.

Jedna téměř minimalistická pasakálie se dočkala velké popularity. Napsal ji Johann Pachelbel, což je barokní skladatel, o jehož existenci se všeobecně ví, ale moc se nehraje. Tato skladba mu zajistila nesmrtelnost. Má formu kánonu nad ostinátním basem a její melodická bohatost je skutečně půvabná.

Johannu Sebastianu Bachovi byla již takováto statičnost cizí. Přesto máme u některých jeho preludií pocit, že minimalismus je na dosah ruky. V temperovaném klavíru plní preludia úkol kontrastu vůči evolučním fugám. Proto se tu často setkáme s motivickou figurou, která se donekonečna opakuje. Pouze se drobnými posuny jednotlivých tónů dosahuje harmonických posunů. Ale to je přeci i základní metoda minimalismu, takže o čem je tu vlastně řeč?

V klasicismu se s různými druhy ostinát můžeme setkat v doprovodech melodií. V těchto případech však na sebe melodie strhává veškerou pozornost a proto v klasicismu jen těžko narazíme na něco, co by ukazovalo směr k dnešnímu minimalismu. Snad jen v některých rondech se základní téma vrací tak často, že nám dává pocit jakéhosi pohybu na místě. Týká se to však spíše instruktivní literatury nebo některých klavírních sonatin, třeba Beethovenových. Minimalistické užití hudebního materiálu velmi vyhovuje pianistům s minimálními schopnostmi. Toto rondo bylo kdysi kmenovým číslem mého klavírního repertoáru.

Když už jsme u klavírní hudby s repetitivními znaky, nemůžeme pominout Chopinovu ukolébavku. Skladba trvá 5 minut a levá ruka po celou dobu opakuje stejnou figuru. Nad ní ovšem zní krásná a bohatě zdobená Chopinovská melodie. Pocitu klidu a bezpečí napomáhá i měkká tónina desdur. Tohle vlastně ani není hudba určená k uspávání. Je to spánek sám, tak sladký, tak bezstarostný, že takového dnešní pracující už snad ani nemůže dosáhnout.

Vrchol dnešního Da Capa bude patřit vrcholnému romantismu. Richard Wagner je další z těch, které považujeme za mistry evoluce. Jeho práce s charakteristickými tématy má přímo vědecké parametry. Jeho nekonečné chromatické melodie jsou symbolem věčného plutí, cesty bez konce. Zdálo by se, že statické ostináto bude takovémuto stylu naprosto cizí. A přesto se s ním u Richarda Wagnera setkáme. Nejvýrazněji na dvou místech z opery Siegfried. Hned první scéna je provázána ostinátní figurou, která má přímo funkci charakteristického motivu.

0: schmied ich ihm nicht.
1: Obrovitých účinků pak Wagner pomocí stále se opakující figury dosáhne ve finále prvního dějství. Bájný kovář tu obrovským kladivem, kterému se u nás říká Batzhammer, kuje kouzelný meč. Ostiná to má symbolizovat údery kladiva do kovadliny, což se mu beze zbytku daří. Je to tak úderná muzika, že se při ní třese celý Bayreuth. Pak přijdou na řadu menší kladívka a když je meč hotov, bezbřehá Wagnerova hudba se s vámi rozloučí velkou oslavou síly a vítězství. Moje rozloučení bude podstatně méně patetické a za vítězství budu považovat to, když si mne příště zase pustíte.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat.
0: Antonio Caldara byl italský skladatel a violončelista, ale působil hlavně ve Vídni, takže se mnohokrát ukázal při různých významných příležitostech i v Praze. Zazní jeho Symfonia C-dur v podání Collegia 1704.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop.
0: A teď Mozartův Don Giovanni, jedna z nejčastěji inscenovaných oper na světě, která měla slavnou premiéru u nás ve Stavovském divadle v Praze v roce 1787. Vstoupíme do prvního dějství dvouaktové opery ve chvíli, kdy hrabě, toužící po mladičké nevěstě Cerlíně, zve svatebčany, aby si u něj dopřáli skvělou hostinu, kde poteče víno a bude tanec a zpěv a zábava. A sám si dopřeje svá potěšení, takže seznam jeho milostných dobrodružství bude na zítří delší alespoň o 10 dalších jmen. Toto je takzvaná šampaňská árie Dona Giovanniho. Česky se zpívalo Až rudé víno zbarví jim tváře. S hýralým Donem Giovannim je vídeňský rodák baritonista Bernd Weichl. Londýnský filharmonický orchestr vede George Scholty.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8. Příští chvíle na D-dur budou wagnerovské, a tudíž operní. V roce 1861 bylo Richardu Wagnerovi 48 let a po Rienzim, Bludném Holanďanovi, Tannhäuserovi, Zlaturína, Valkýře, Siegfriedovi či Tristanovi a Isoldě se rozhodl zkomponovat komickou operu. Námět? Soutěž již pořádá Cech mistrů pěvců, jakési organizace bdící nad tradicí a kontinuitou německé písně. A konečně i jeden wagnerovský happy end. Rytíř Walter vyhraje soutěž pěvců a díky tomu získá ruku milované Evy. Slavnostní a takřka idylické je už otevření opery Mistři pěvci norimberští. Tady je předehra v nahrávce Philadelphia Orchestra a Christiana Thielemanna.

Fuga je nejdůmyslnější polyfonní hudební forma. Současně zní několik samostatných hlasů, z nichž každý má svou melodickou logiku. Hlasy se vzájemně přetahují o jedno hudební téma. To nejprve zazní samostatně v prvním hlase, pak ho převezme další hlas a ten první ho doprovází. Celkem ty hlasy bývají 4, někdy 5, a téma přechází mezi nimi. Fuga dozrála v baroku, od té doby nikdy z hudebního vývoje nezmizela. Johann Sebastian Bach, kantáta Aus der Tiefen rufe ich Herr zu dir, a je to její finální sbor. Hraje a zpívá Bach Collegium Japan, řídí Masaki Suzuki.

Maria Hurník a první věta z jeho koncertu pro hoboj, klavír a smyčce v přísné sonátové formě. Na hoboj hraje Stanislav Duchoň, hraje Český komorní orchestr.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem.
1: Johann Baptist Kramer se narodil v Německu, ale většinu života prožil v Anglii, kde kromě úspěšné pianistické a skladatelské kariéry založil hudební vydavatelství a vyráběl klavíry. Ke Kramerovi patří ze všech nástrojů nejvíc právě klavír, pro nějž napsal mimo jiné množství etýd. Ty jsou ovšem nejen cvičením klavírní techniky, jsou to rozkošné a hudebně zajímavé miniatury. Petr Jiříkovský teď zahraje etídu číslo 1 C-dur.

D-dur, vaše tónina. Teď nás čeká vrchol Mozartovy opery oper Don Giovanni a scéna, kdy je hříšník stržen do hlubin pekelných. Zpívají Rodney Gilfry, Andrea Silvestrelli a Ildebrando d'Arcangelo. Anglické barokní solisty řídí John Eliot Gardiner.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur.
2: Jan Dismas Zelenka, uvertýra pro 7 koncertantních nástrojů. První věta. Hraje soubor Kamerata Bern.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8. Spojení Beaumarchaisova hra, Dapontého libretto a Mozartova hudba bylo předem určeno k úspěchu a opera La Nozze di Figaro, Figarova svatba, to skutečně potvrdila. Od předehry k poslednímu tónu je to skvostná hudba, ale my si teď vybereme možná nejslavnější árii, již mají v repertoáru snad všechny mezzosopranistky na světě. Ve druhém dějství jí zpívá Cherubín a je označována za jedno z nejkrásnějších lyrických vyznání lásky, když líčí pocity poprvé prožívané lásky. Boj ke sapete zpívá jako Cherubín Magdalena Kožená. Orchestr doby osvícenské řídí Simon Rattle.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdorovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem. A nyní hudba sakrální nebo duchovní, chcete-li, moteto pro smíšený sbor a kapela bez doprovodu, které zhudebňuje slova Tu es Petrus. Pronesl je Kristus k svatému Petrovi. Ty jsi Petr, to je skála, a na té skále já zbuduji svou církev a brány pekel ji nepřemohou. Tak se stal apoštol Petr prvním papežem. A takto ta Kristova slova úchvatně svým ryzím polyfoním

Když se hanoverský kurfiřt stal anglickým králem Jiřím I., odešel s ním z Německa do Anglie i jeho dvorní hudebník, stále slavnější Georg Friedrich Händel, mistr oper, koncertantních děl a později velkých zborových oratorních děl, ale také hudby pro všemožné příležitosti. Jednou z nich byla i plavba královského dvora po Temži, k níž Händel zkomponoval 3 líbezné svity plné krásných menuetů i názvuků anglických lidových tanců. Z vodní hudby a její druhé svity teď vybíráme 4. část v podání příhodně britského souboru dobových nástrojů Akademie staré hudby a Händlovského specialisty Christophera Hogwooda.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat. A teď pozvání na procházku. Promenade je přeslavný kousek jednoho z nejpopulárnějších amerických skladatelů 20. století v oblasti, řekněme, lehčí nebo zábavní hudby či vyššího populáru. Leroy Anderson psal orchestrální drobničky, z nichž mnohé se staly znělkami různých pořadů v televizi, znějí v různých filmech či seriálech a bez jeho projížďky na saních by snad v Americe nebyly Vánoce. Typické je pro Andersona melodické bohatství a také originální nápady, jimiž doslova hýřil. Taková promenáda, kterou Anderson složil na sklonku druhé světové války v roce 1945, je toho všeho živým důkazem. BBC Concert Orchestra vede Leonard Slatkin.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur.
0: Jákob Handl Galus byl skladatelem slovinského původu, který v čase vlády habsburského císaře Maximiliána II. Vstoupil do jeho služeb a později, když už z Prahy vládl Rudolf II., se i Galus dostal do Prahy a působil zde jako varhaník v kostele svatého Jana na Zábradlí. A hojně komponoval. Podepsán je mimo jiné pod asi 400 latinských motet, která byla vydána v několika dílné sbírce Opus Musicum. A také psal světské madrigaly, z nichž jeden je teď před námi. A snad potěší každého posluchače stanice D-dur, neboť říká Musica Noster Amor, hudba naší láskou. Madrigal Jakoba Handla Galuse zpívá Societas Incognitorum.

A teď půvabná šopénovská klavírní miniatura. Maurizio Pollini hraje etídu číslo 4 a mol z cyklu 12 etíd Friderika Chopéna.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop. Johann Heinrich Schmelzer, sonáta sekonda pro pět nástrojů. Hraje muzika Antiqua Praha.

Opera je hudebně dramatický útvar. Po předehře se střídají recitativy, v nich se posunuje děj kupředu, árie, v nichž postavy vyjadřují své citové pohnutky, dueta, ansámbly, sbory a orchestrální mezihry. Modernější opery, třeba Wagnerovy, ale nejsou členěny na samostatná čísla a vyprávějí děj kontinuálně v jednom dramatickém tahu. Dmitrij Šostakovič, árie Kateřiny Izmajlovny ze čtvrtého dějství opery Lady Macbeth. Zpívá Galina Višňavskaja, Londýnský symfonický orchestr řídí Mstislav Rostropovič.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8. Irský romantický skladatel John Field je považován za otce nového klavírního žánru nocturna. Komponoval je dokonce ještě před Chopinem. Jsou jich necelé 20 a toto je Fieldovo nocturno číslo 1 z roku 1812. Hraje výtečná americká klavíristka Elizabeth Joy Rowe.

Mše, moteta, duchovní dramata, vánoční oratorium, tedeum a další církevní díla, to je těžiště tvorby francouzského barokního skladatele Marka Antoana Charpentiera, aniž bychom mu upírali výtečnou hudbu třeba k Molièrovým divadelním hrám nebo opery. Charpentierův jedinečný styl byl ve své době označován za příliš italský. Na rozdíl od svého současníka Lilyho, Itala, který se stal stělesněním francouzské hudby, Charpentier byl Francouz, který šel hudbu studovat do Itálie. Možná se Charpentier nechtěl zaplétat s královským dvorem. Možná se jeho talentu Lily či jiní ve Versailles obávali. Jisté je, že na dvoře Ludvíka 14. nepůsobil. Stejně jisté je, že v duchovní hudbě té doby ho málo kdo předstihl. A také dnešní doba Charpentiera začíná plně docenovat. Toto je v jeho tónech Magnifikát, Marín chvalospěv, Velebí má duše hospodina. Nahrávka souboru Le Concert Spirituel a Hervého Niketa.

Johannes Brahms, ukolébavka pro soprán a orchestr, zpívá Renata Tebaldi, nový filharmonický orchestr řídí Anton Guadagno.

Mnohé děti, které později hrají na dechové nástroje, začínají se zobcovou flétnou. Hra na ní se vyučuje i v rámci výuky práce s dechem a správného dýchání. Vzpomeňme jen na profesora Václava Žilku a jeho metodu. Škoda, že v okamžiku, kdy ve vývoji zobcovou flétnu vystřídala ta příčná, na jasný, svítivý zvuk té zobcové se až na čestné výjimky ve 20. století jaksi pozapomnělo. Ještě, že máme barokní skladatele a barokní soubory, které ten nezaměnitelný tón opět probouzejí k životu. Tak tady je ve volné větě koncertu pro sopraninovou zobcovou flétnu, smyčce a basso continuo C-dur Antonia Vivaldiho. Nizozemský flétnista Peter Holstlák a ensemble The Parley of Instruments.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem.
1: Za svou operu Lucia di Lammermoor získal její autor Gaetano Donizetti nejen místo profesora na Královské konzervatoři v Neapoli, ale hlavně nehynoucí slávu. V opeře je několik efektních árií, především v roli titulní postavy Lucie. Jejíž scéna šílenství patří k vrcholům Donizettiho tvorby. Ale jímavých scén je v této tragédii více. Jednu z nich teď zaspívá Placido Domingo, který bude nešťastným Edgarem, zničeným ze zprávy, že jeho milovaná Lucie si vzala jiného. Neví ještě, že to bylo kvůli padělanému dopisu a neví ani, že Lucie svého muže zavraždila a následně zešílela. Sám teď Edgar stojí u hrobu svých předků a truchlí. Placida Dominga doprovází Los Angeles Philharmonic Orchestra, řídí Carlo Maria Giulini.

Celým liturgickým rokem protestantské církve provázejí texty kantát Johanna Sebastiana Bacha. Některé si dokonce všímali zvláštních příležitostí mimo liturgický rok, třeba voleb městské rady v Lipsku. Hudební jazyk 220 Bachových kantát obsahuje téměř všechny oblasti vokálně-instrumentální hudby, od doprovázeného chorálu po složitou vokálně-instrumentální polyfonii. A i když se někdy Bach opakoval, zkrátka použil už uplatněný motiv znovu, dá se říci, že nelze sáhnout vedle. Každá kantáta je skvostem sama o sobě, ať je z Výmarského, Ketenského nebo Lipského Bachova období. Ta, do níž vstoupíme v zápětí, byla napsána ve Výmaru a poprvé hrána na Květnou neděli roku 1714. Však také o svátku, který připomíná slavný Kristův vjezd do Jeruzaléma, říká: Vítej králi nebes, Himmelskönig sei willkommen. Dávala se ovšem i při svátku zvěstování Panny Marii. Sonátu z kantáty hraje italský soubor Akademia Byzantína, který řídí Ottavio D'Antone.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8. Jediným britským skladatelem, který po Edwardu Elgarovi dosáhl světového renomé, je Benjamin Britten, který byl pojmem především v 50. letech 20. století a jeho věhlas trvá dodnes. My teď nahlédneme do ranější tvorby 20-letého Britna. Ve své Simple Symphony pro smyčcový orchestr mladý skladatel, který měl za sebou kariéru zázračného dítěte, užil několik svých nejoblíbenějších hudebních motivů právě z dětství. V každé větě jsou dva a před námi první věta Simple Symphony v podání komorního orchestru Orpheus.

Na sklonku svého mladého života se Mozart potěšil úspěchem své opery Kouzelná flétna. Jejíž premiéru od čembala sám řídil v divadle na Vídeňce a libretista Schikaneder zpíval komickou roli Papagena. 30. září byla premiéra, 5. prosince už Mozart nebyl mezi živými. Opera je pro svůj námět, tajemné zednářské symboly i fakt, že Mozart krátce na to skonal, opředena mnoha dohady i mýty. Je to pestrá směsice prvků lidové frašky, kouzelného i pohádkového divadla a hry o zasvěcení. Onu komickou polohu zde zastupuje zejména ptáčník Papageno, doprovázející věrně prince Tamína, ale zároveň sám toužící po lásce, pohodné ženušce. A když ji konečně najde, Papagenu, nejprve nesměle, koktavě a poté šťastně zpívají o své lásce a těší se na mnoho malých papagenů a papagenek. Velmi efektní a oblíbený duet ze závěru druhého dějství nám zaspívají Thomas Kvasthoff a Montserrat Caballé. Rozhlasový symfonický orchestr Kaiserslautern řídí José Collado.

Do roku 1875 žil Gustav Mahler v Jihlavě. O 5 let později nastoupil svou dirigentskou dráhu, která ho vedla z Lublaně přes Olomouc do Prahy a do Lipska a do Budapešti, Hamburku, aby nakonec získal post z nejprestižnějších ve Vídni jako umělecký ředitel Vídeňské státní opery a šéf dirigent vídeňských filharmoniků. Ale my se s druhou symfonií Gustava Mahlera v tónině C-moll vrátíme do lipského, respektive budapeštského období, do konce 80. a začátku 90. let 19. století, kdy vznikala pětivětá kompozice pro soprán, alt, sbor a velký orchestr. Symfonie později nazvaná Vzkříšení. Sám Mahler byl prý k napsání inspirován, když na pohřbu svého přítele Hanse von Billova slyšel z kůru zpívat jakoby andělský sbor. Druhá věta symfonie je klidný a půvabný Ländler, německý tanec v třídobém metru, a do Mahlerovy druhé symfonie nám s ním dají nahlédnout Bostonský symfonický orchestr a dirigent Seiji Ozawa.

ze sešitu 4 písní beze slov Felixa Mendelssohna Bartholdyho nám zahraje Walter Gieseking, píseň beze slov číslo 2.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdorovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem.
1: Jean-Baptiste Lully, Regina Coeli, moteto pro tři sopránové hlasy a instrumentální doprovod. Lézard Florissant řídí William Christie.

V době, kdy ještě autorská práva nebyla tak pečlivě ošetřována a střežena jako dnes, si hudební vydavatelé jako pragmatičtí obchodníci vypomáhali různě. Třeba i tím, že občas vydali nějaké to dílo pod jménem slavného skladatele, protože pak měli prodej zaručen. Jedním z mnoha takových případů je i ten ohledně šestice smyčcových kvartet, která jako opus 3 Josefa Haydna vydal francouzský vydavatel Bayer a po něm i další, takže se pak už velmi těžko dohledávalo to, co tvrdí současné bádání. Totiž, že autorem je ve skutečnosti německý skladatel, benediktinský mnich a Haydnův velký obdivovatel a napodobovatel Románus Hofstetter. Ovšem fakt, že jeho serenáda ze smyčcového kvartetu F-dur je kouzelná, ten je nespochybnitelný a průkazný. Poslechněme si v podání komorního orchestru Orpheus.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop.
0: Do Itálie konce 16. a počátku 17. století se nyní vypravíme za Karlem Gesualdem, princem z Venózy. Jeho vokální skladby byly dříve odmítány a dnes jsou proslaveny pro své disonance a dramatický náboj. On byl takový i život Karla Gesualda. Svou manželku nachytal in flagranti a v zápětí byla i se svým milencem zavražděna. I na Gesualda padlo podezření. V každém případě po vraždě se stáhl z veřejného života, uzavřel se na svém zámku a v trýznivé osamocenosti bylo jeho jediným světlem komponování. Tady jeden z mnoha jeho působivých madrigalů, Se la mia morte brami, zpívá Concerto Italiano, řídí Rinaldo Alessandrini.

Robustní postava, vynikající kompoziční mistrovství, úžasný smysl pro humor. Mimo jiné to byl Georg Friedrich Händel. Bez obav si vypůjčoval zajímavé hudební motivy jiných skladatelů, ale sám byl schopen vytvořit díla ohromující krásy, nad nimiž žasneme ještě dnes, stejně jako Händlovi současníci v 18. století. Nehovoříme jen o anglických oratoriích či italských operách, také o množství instrumentální hudby pro nejrozmanitější obsazení. Slavná jsou pak Händlova koncerta Grossa, jejich části se často dávaly jako mezihry v oratoriích i v operách. Teď si poslechněme, jak se otevírá koncerto Grosso B-dur opus 3, jehož první část, svěží Allegro, zahraje The English Concert zařízení Trevora Pinnocka.

Gioachino Rossini byl mistr operní zábavy, úspěšné jsou hlavně jeho komické opery. Proslulá Tarantella la Danza ale není z žádné opery. Je to samostatný pěvecký výstup, určený na koncertní pódia či na tenorová show na stadionech. Publikum při něm vždy šílí. Zpívá Daniel Matoušek.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat.
0: Základní výrazové prostředky hudby jsou melodie, rytmus, harmonie, dynamika a zvuková barva. Z těchto pěti stavebních kamenů je vybudována veškerá hudba. V různých skladbách a slohových obdobích může některý z těchto prostředků převažovat, jiný je upozaděn. Ve vážné hudbě první poloviny 20. století například dominovala barva a melodie ustoupila do pozadí, ale ne na dlouho. Francis Poulenc, Sinfonieta 4. věta. Orchestre National de France řídí Charles Dutoit.

Nahlédneme do 17. klavírního koncertu Wolfganga Amadea Mozarta. Koncertu G-dur, který zkomponoval 28-letý skladatel, žijící tehdy ve Vídni. Do třetí věty prý vložil jako téma melodii, již měl zpívat Mozartův špaček. Není jisté, jestli nejprve melodii zpíval skladatelův milovaný ptáček, nebo jestli ji opeřence naučil Mozart později. Jisté je, že když onen špaček zemřel, a známe dokonce přesné datum úmrtí, Mozart uspořádal pohřební obřad. A ty první takty třetí věty 17. klavírního koncertu G-dur uchovávají jejich společnou melodii navždy. Teď nám ji zahrají Jos van Immersel na kladívkový klavír a soubor Anima Eterna Brugge.

Můžeme se jen dohadovat, kam by se ještě vyvíjel hudební jazyk Jana Václava Huga Voříška, kdyby mu bylo dáno více než těch 34 let. Kam by stoupala jeho kariéra, když se ve 30 letech stal zástupcem císařského dvorního varhaníka. Už takto je v kompozici přirovnáván k ranému Beethovenovi nebo Schubertovi. A to, že to byl on, kdo poprvé pojmenoval volnou klavírní formu amprompty, to už mu nikdo nevezme. Poslyšte z nepočetné tvorby Voříškovy introdukci a brilantní rondo pro klavír a orchestr. Boris Krajný a Pražský komorní orchestr.

Komfort, který nezná hranice. A vyrazte vlakem Českých drah na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Německa a od léta i do Dánska. Jízdenku si jednoduše pořídíte v aplikaci Můj vlak. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: S hudební nabídkou digitální stanice D-dur se hlásí Vanda Dobrovská. Budeme poslouchat skladby Manuela de Falli, Johanna Ferdinanda Richtera, Karla Marie von Webera, Alexandra Borodina, France Schuberta, Františka Vincence Kramáře, Antonia Vivaldiho a Vítězslava Nováka. Úvodem to ovšem bude Ludwig van Beethoven. Jeho smyčcový kvartet číslo 11 F-moll v podání Epoch kvarteta.

Smyčcový kvartet číslo 11 F-moll, 95. dílo Ludwiga van Beethovena hrálo kvarteto Epoch. Autorem následující skladby je Manuel de Falla. Jeho koncert pro čembalo a komorní soubor nastudovala jako solistka Monika Knoblochová a ke spolupráci si vybrala opravdu dobrou společnost. Flétnistku Lenku Kozderkovou, hoboistu Vladislava Borovku, klarinetistu Karla Dohnala, houslistku Adélu Steinochrovou a Tomáše Strašila, ten hraje na violončelo.

Solistkou v koncertu pro čembalo a komorní soubor od Manuela de Falie byla Monika Knoblochová, spolu účinkovali Lenka Kozderková flétna, Vladislav Borovka hoboj, Karel Dohnal klarinet, Adéla Steinochrová housle a Tomáš Strašil violončelo. Také další skladbu uslyšíme v příkladném stvárnění, jehož zárukou jsou interpreti jako sopranistka Hana Blažíková nebo basista Ivo Michl. Je to Dixit Dominus od Johana Ferdinanda Richtera, vokálně instrumentální skladba na text Žalmu 109. v nastudování Roberta Huga.

Johann Ferdinand Richter, Dixit Dominus. Zpívali Hana Blažíková soprán, Petra Noskajová mezzosoprán, Ondřej Šmíd a Hasan Eldunia tenor, Ivo Michl a Vojtěch Šafařík bas. Spoluúčinkovali členové souborů Pueri Gaudentes a kapela Regia Praha, řídil Robert Hugo. Vokální solisty teď vystřídá solista instrumentální, vlastně solistka, protože to je Sabine Mayer, klarinetistka a její umění budeme poslouchat v koncertu pro klarinet a orchestr číslo 1 F-moll od Karla Marie von Webera. V čele štátskapele Dresden stojí Herbert Blumstedt.

Tak to byl koncert pro klarinet a orchestr číslo 1 F-moll, 73. dílo Karla Marie von Webera. Štátskapele Dresden řídil Herbert Blumstedt, solistkou byla Sabine Mayer. Smithsonian Chamber Players, smithsonovští komorní hráči, si říká soubor, který působí už hodně dlouho. Založen byl v polovině 70. let a působí jako rezidenční hudební těleso komplexu amerických muzeí pojmenovaném po britském vědci Jamesi Smithsonovi, který zemřel bezdětný a celé své jmění odkázal Spojeným státům s tím, aby byl založen ústav pro šíření vědeckého poznání mezi lidmi. Součástí takto vzniklého projektu jsou i hudební soubory, a například právě Smithsonovská společnost pro komorní hudbu, založená v roce 1976, je vůdčí organizací v hnutí historicky poučené interpretace ve Spojených státech. Smithsonovští komorní hráči pod vedením Kenneta Slovika pořídili spoustu nahrávek, které platí za referenční. My si v podání jejich členů teď poslechneme svitu pro dvě violy da gamba a teorbu od Maréna Marése.

Svitu pro dvě violy da gamba a teorbu od Maréna Marése hráli Kenneth Slovik, Jaap ter Linden a na teorbu

Symfonie číslo 2 H-moll Bohatýrskou od Alexandra Porfirjeviče Borodina jsme poslouchali v nastudování Vladimíra Aškenáziho s Královským filharmonickým orchestrem. Jméno autora skladby, kterou vám nabídnu k poslechu v zápětí, nám historie nedochovala. Je to Leich z nahrávky, která obsahuje trubadurské a truvérské skladby z doby vlády Richarda Lví srdce. Jmenuje se Leich o Zimolezu, Leih de Chèvrefeuille, a jeho tématem je Tristanovský příběh. Zpívají a hrají Emmanuel Bonardo a Brigitte Lene, spoluúčinkuje Pierre Amon na flétnu.

podání členů souboru Alla Francesca, Emanuela Bonardota, Brigitte Lane a Piera Amona jsme vyslechli Lejch o Zimolezu od neznámého autora z 12. století. Doba hodně vzdálená realita. A je to slyšet i z té hudby, byť vlastně nevíme, jestli tenkrát doopravdy zněla právě takto. Blíže k současnosti, i když také už překryta dalšími vývojovými trendy, je zajisté hudba France Schuberta a my si poslechneme jeho klavírní Imprompty, cyklus čtyř skladeb opus 142 v podání Ivana Klánského.

0: Emprompty opus 142 od France Schuberta přednesl Ivan Klánský.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Collegium Musicum Pragense je v novodobé hudební historii už legendou. Soubor fungoval 30 let, svou činnost ukončil v roce 1993, ale naštěstí máme nahrávky. Těch zůstalo opravdu mnoho, na zvukových nosičích i v rozhlasovém archivu, protože těleso působilo po většinu času své existence jako soubor Symfonického orchestru Českého rozhlasu. Jeho uměleckým vedoucím byl František Weinar. My si teď v podání tohoto souboru poslechneme partitu B-dur opus 45 číslo 1 od Františka Vincence Kramáře.

Parteto B-dur opus 45 číslo 1 od Františka Vincence Kramáře hráli členové souboru Collegium Musicum Pragense. V nabídce stanice D-dur dáme opět slovo vokálnímu žánru, komorní kantátu Antonia Vivaldiho pro soprán a basso continuo Amor ai vinto vyslechneme v podání sopranistky Ireny Troupové, jejímiž kontinuovými partnery jsou Petr Hejný, barokní violončelo, a Jaroslav Tůma, čembalo.

Komorní kantátu Antonia Vivaldiho pro soprán a basso continuo Amor ai vinto přednesla Irena Troupová, soprán, za doprovodu Petra Hejného barokní violončelo a Jaroslava Tůmy ten hrál na čembalo. K závěru tohoto D-durového bloku nás vyprovodí Pražská komorní filharmonie pod vedením Jiřího Bělohlávka. Bude to serenáda pro malý orchestr F-dur od Vítězslava Nováka.

0: Serenádu pro malý orchestr F-dur, 9. opus Vítězslava Nováka, hrála Pražská komorní filharmonie, řídil Jiří Bělohlávek. Od mikrofonu se loučí Vanda Dobrovská, zůstáváte-li s námi, přeji příjemný poslech digitální stanice D-dur.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.

Komfort, který nezná hranice. Užijte si pohodlnou jízdu moderními vlaky Českých drah do zahraničí. Jezdíme na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Německa a od léta i do Dánska. Jízdenku si pořídíte jednoduše v aplikaci Můj vlak nebo na cd.cz. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Příjemný poslech digitální stanice Českého rozhlasu D-dur vám přeje Vanda Dobrovská. Na jakou hudbu se můžeme společně těšit? Budou to skladby Michaela Pretoria, Georga Filipa Telemana, Františka Vincence Kramáře, Giuseppa Verdiho, Josefa Věňařského, George Mifota, Gustava Mahlera, Josefa Suka a Bohuslava Martinů. Úvodem vás zvuk poslechu klavírního cyklu Roberta Schumana Novelety. Je to 21. skladatelův číslovaný opus, má 8 částí, které se dají bez ztráty souvislostí hrát i samostatně, nicméně autor sám cyklus koncipoval jako celek a takto si Novelety i poslechneme ve stvárnění Květoslavy Novotné.

0: Dozněl klavírní cyklus Roberta Schumanna Novelety v podání Květoslavy Novotné.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Soubor Epoka baroka působí na mezinárodní hudební scéně od poloviny 90. let. Jeho členové hrají na původní staré nástroje, respektive jejich kopie, často samozřejmě, a specializují se na hudbu od Kaldary po Zelenku, jak sami uvádějí. Do tohoto okruhu se vejde i odkaz Georga Filipa Telemana, z něhož vybírám kvartet pro dvě flétny, dvě violončela a basso continuo E-dur.

Dozněl kvartet pro dvě flétny, dvě violončela a basokontinuo E-dur od Georga Filipa Telemana v podání členů souboru Epoka baroka. Autorem následující skladby je Josef Suk. Je to jeho symfonická báseň Zrání. K této hudbě asi netřeba mnoho dodávat. Před několika týdny mi v mém poslechovém portfoliu, abych tak řekla, oživil Hanuš Bartoň v našem D-durovém pořadu Na návštěvě a taky teď nabízím i v rámci tohoto bloku krásné hudby k poslechu. V čele Královské Liverpoolské filharmonie a jejího sboru stojí Libor Pešek.

0: podání Královské liverpoolské filharmonie a Liverpoolského filharmonického sboru pod vedením Libora Peška jsme vyslechli symfonickou báseň Josefa Suka Zrání.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Do světa opery se teď necháme zavést Katiou Ricciarelli a Josem Carrerasem, a sice ve scéně ze třetího dějství opery Giuseppa Verdiho Trubadur.

0: Scénu ze třetího dějství opery Giuseppa Verdiho Trubadur jsme slyšeli z nahrávky s Colinem Davisem, solisty byli Katia Ricciarelli a José Carreras.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Hudba, která nestárne, to je hudba mistrů uměřeného ve smyslu nikoliv opatrného, ale proporčního klasicismu. A takovou hudbou je i hudba Františka Vincence Kramáře. Jeho kvintet pro flétnu, housle, dvě violy a violončelo, nazývaný také Velkým kvintetem, si poslechneme v podání kvarteta města Brna, s nímž na flétnu hraje Vítězslav Drápal.

0: Kvintetem pro flétnu, housle, dvě violy a violončelo od Františka Vincence Kramáře jsem chtěla hlavně připomenout našeho vynikajícího flétnistu Vítězslava Drápala, který na této nahrávce spoluúčinkoval s kvartetem města Brna.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Následující skladbou chci pro změnu upozornit na odkaz autora, který je lehce zastíněn těmi velkými mistry, jejichž hudbu hrajeme pořád dokola. Neříkám, že neprávem. A sice je to Josef Věňavský, mladší bratr slavného houslisty Henrika. Josef byl klavírista a ve své době se těšil celoevropské reputaci. Občas hrávali oba bratři na společných koncertech, možná i tuto Josefovu sonátu pro housle a klavír D-moll, možná. My si ji každopádně poslechneme v nastudování jiné sourozenecké dvojice, bratru Liva a Mariana Migdalových.

0: Sonátu pro housle a klavír d-moll, 24. opus Josefa Věňavského, hráli Liv Migdal a Marian Migdal.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Georges Miffa, koncerto grosso číslo 5 G-dur. To je další skladba, kterou na stanici D-dur nabízím k poslechu, a sice z nahrávky ansámblu 415. To je švýcarský soubor, působí na mezinárodní hudební scéně 40 let a ta číslovka v jeho názvu 415 znamená 415 herců, tedy frekvenčních jednotek, a je to odkaz na barokní ladění. Ono je to ve skutečnosti trochu složitější, těch 415 Hz je vlastně novodobá dohoda na starém ladění, ale do podrobností zabíhat nebudeme. Ensemble 415 s uměleckými vedoucími Chiarou Banchini a Jesperem Christensenem hraje koncerto grosso číslo 5 G-dur od Georges Miffata.

podání ansámblu 415 jsme vyslechli koncerto Grosso číslo 5 G-dur od Georges Miffata. Dagmar Pecková. Dagmar Pecková nám teď zaspívá jednu z písní z cyklu Gustava Mahlera Chlapcův kouzelný roh. Píseň má název Wo die schönen Trompeten blasen. Jako český ekvivalent se mi rozhodně víc líbí tam, kde krásně vytrubují, než tam, kde znějí krásné trubky. Každopádně Dagmar Peckovou doprovází Pražská komorní filharmonie pod vedením Jiřího Bělohlávka.

Devátou píseň z cyklu Gustava Mahlera Chlapcův kouzelní roh Wo die schönen Trompeten blasen přednesla Dagmar Pecková, pražskou komorní filharmonii řídil Jiří Bělohlávek. Na pomyslné D-durové pódium teď zvu flétnistu Mattia Difura a klavíristu Alexandra Mazzara, abychom si v jejich stvárnění poslechli sonátu pro flétnu a klavír od Bohuslava Martinů.

Flétnovou sonátu od Bohuslava Martinů hráli Mathieu Dufour na flétnu a Alexander Mazar na klavír.

Náš 4-hodinový hudební blok na stanici D-dur uzavřeme tanečně a stylově svitou D-dur od Michaela Pretoria ze skladatelova hudebního kompendia se souhrnným názvem Terpsichore. Sbírka vyšla v roce 1612 a praxe byla tenkrát ještě taková, že jednotlivé skladby, tance, bylo možné hrát podle dostupného obsazení. Této možnosti štědře využívají i dnešní hudebníci a my si tuto Pretoriovu svitu poslechneme ve verzi pro solovou kytaru, tak jak ji nahrál Christopher Parkening.

0: Dozněla Suita D-dur od Michaela Pretoria, v kytarové verzi ji hrál Christopher Parkening. Hudbu pro uplynulé 4 hodiny vybírala Vanda Dobrovská, loučím se s vámi, ale stanice D-dur vysílá dál, takže přeji příjemný poslech.
1: Zažijte komfort, který nezná hranice a vyrazte vlakem Českých drah na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Německa a od léta i do Dánska. Jízdenku si jednoduše pořídíte v aplikaci Můj vlak. České dráhy, milujeme vlaky, zamilujte si je taky.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur.
2: Georg Friedrich Händel, třetí věta z hudby ke Královskému ohňostroji, Akademii staré hudby řídí Christopher Hogwood.

Gioachino Rossini a Lazebník sevilský, scéna s názvem Fermi Tutti. Zpívá sbor metropolitní opery, hraje orchestr metropolitní opery, řídí Erich Leinsdorf.

Pět let poté, co Igor Stravinský způsobil v Paříži doslova skandál svým baletem Svěcení jara, měl premiéru Příběh vojáka. Bylo to v roce 1918 ve švýcarském Lausanne. Divadelní kus čtený, hraný a tančený třemi herci, jedním nebo více tanečníky a sedmi hudebníky byl postavený na pohádce o vojáku a ďáblu. Voják vracející se z vojny potká ďábla, který na něm vyloudí housličky výměnou za ďábelskou knihu s veškerou moudrostí světa. Některé obrazy této baletní pantomimy jsou Stravinským postaveny na jazzových a tanečních elementech. My si teď poslechneme tango, valčík a ragtime v jednom velkém tanci z Příběhu vojáka. Hraje komorní harmonie, řídí Libor Pešek.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem.
1: Jeden z nejgeniálnějších skladatelů všech dob, Ludwig van Beethoven, napsal toliko jednu operu, Fidelia. A jak to tak u Beethovena bývá, je to chvalospěv na svobodu ducha. Na žádném jiném díle nepracoval Ludwig van Beethoven tak dlouho, 12 let. Dokonce pro každé přepracování vytvořil novou předehru. A není bez zajímavosti, že Beethovenova zpěvohra měla světovou premiéru pouhých 12 dní před bitvou tří císařů u Slavkova. Konala se totiž 20. listopadu 1805 v divadle na Vídeňce. Její název se spolu s kompozičními úpravami v příštích 9 letech častokrát proměňoval, až se ustálil na titulu Fidelio. A toto je jeho předehra. Gewandhaus Orchestr Lipsko a Kurt Mazur.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby. Několikrát, nebo spíš častokrát, se Gustav Mahler inspiroval sbírkou Des Knaben Wunderhorn, Chlapcův kouzelný roh, kterou v roce 1805 editovali Achim von Arnim a Clemens Brentano. Sezbírali pro něj staré německé básně a písně. Goethe se o ní vyjádřil tak, že by měla být v každé německé domácnosti a pro Mahlera to byl zdroj nevyčerpatelný. Pro písně s klavírem i orchestrem i pro tvorbu symfonickou. My si teď poslechneme píseň Antonín Paduánský káže rybám v Mahlerově zhudebnění z roku 1893. Ryby sice světcovo kázání poslouchají s otevřenými ústy, ale nakonec stejně zůstanou stejné. Raci stále chodí pospátku, kapři se stále cpou, kázání je zapomenuto. Líbilo se, ale zůstávají stejní. Zaspívá nizozemská mezzosopranistka Christiane Stotjen, na klavíri doprovodí Julius Drake.

0: Concerto Grosso je barokní forma, v níž skupina solistů vede hudební dialog s orchestrem. Ke vzniku formy zjevně vedly praktické důvody. Schopnější instrumentalisté se vyčlenili do menší skupiny sedící před orchestrem a byli pověřováni virtuóznějšími úkoly než řadoví hráči. Ve skladbě se tak slyšitelně střídají složitější a jednodušší hudební úseky.
1: U Antonia Vivaldiho najdeme barevné bohatství sólových koncertů, však jich také jeho katalog děl čítá asi 500. Hojně je provozovaly schovanky benátského sirotčince Ospedale della Pietà, s nímž Vivaldi spojil velkou část svého života. Dívky byly velmi talentované, hrály na všechny tehdejší nástroje, účinkovaly ve Vivaldiho operách, proto je ostatně většina hlasů v nich právě ženských. A co se koncertů týče, nebyly to jen sólové nástroje, jednotlivé, leč také řada zajímavých kombinací. My si teď například poslechneme první část koncertu H-moll, který maestro Vivaldi určil čtyřem houslím, violončelu, smyčcovému souboru a basu continuu. Michael Gantwark vede soubor St. Petersburg Solists.

Pro hudbu se prý rozhodl poté, co slyšel Dvořákovu humoresku. Pracoval v hudebním vydavatelství, pak začal sklízet první úspěchy s vlastními písněmi a po premiéře Rapsodie v modrém se v 26 stal jedním z nejslavnějších amerických skladatelů prvních desetiletí 20. století. George Gershwin, mimořádně nadaný melodik, který propojil klasickou hudbu s jazzem a kromě stovek písní napsal i několik velmi zajímavých koncertních děl, včetně klavírního koncertu. Ten si mimochodem objednal dirigent Damrosch bezprostředně poté, co slyšel Rapsodii v modrém. Gershwin tentokrát, na rozdíl od Rapsodie, celý třívětý koncert instrumentoval sám. Vlivy jazzu, ragtimeu, blues jsou nepřeslechnutelné a entuziasmus třetí živé věty nakažlivý. Po premiéře v roce 1925 označil Stravinský dílo za geniální, Prokofiev za amatérské. Třetí větu Gershwinova koncertu pro klavír hrají Stanislav Knorr a Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK za řízení Václava Neumanna.

D-dur, vaše tónina. Wolfgang Amadeus Mozart, klavírní trio C-dur a finále z něho hraje Quarneri trio.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop.
0: A na pódium nastupuje vynikající britský soubor The English Concert, jeden z nejstarších orchestrů Anglie, který se cílevědomě věnuje historicky poučené interpretaci staré hudby už od roku 1972, kdy byl založen. Od samého počátku ho od čembala řídil Trevor Pinnock po celých 30 let. V posledních letech ho vystřídal opět čembalista Harry Bickett. Pinnock se více věnuje solovému čembalu a řídí mnoho orchestrů po celém světě. Za ty 30 let s English Concertem samozřejmě natočil stovky skvostných děl, převážně barokních. K Johannu Sebastianovi Bachovi se pak vracel neustále. A dokonce i hvězdný Leonard Bernstein jednou s obdivem prohlásil, že Pinnockovy interpretace Bacha a Händla ho zvedají ze židle. Tak tady je jedna z nich, uvertýra z Bachovy orchestrální svity číslo 3. The English Concert, Trevor Pinnock.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem. Ludwig van Beethoven, finále symfonie číslo 4. Hraje orchestr revoluční a romantický, řídí John Elliot Gardiner.

0: Český rozhlas D dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8. Z díla známého českého šlechtice období renesance Krištofa Haranta z Polžic a Bezdružic, jednoho z 21 českých stavů popravených v červnu 1621 na Staroměstském náměstí v Praze, znají milovníci literatury a dalekých cest bez pochyby jeho cestopis Putování aneb cesta z království českého do města Benátek, odtud po moři do země svaté, země judské a dále do Egypta. V němž popisuje svou pouť do Jeruzaléma, a který dedikoval císaři. A hudebníci, milovníci renesanční hudby, ty pak asi vědí, že Krištof Haran zanechal 7 děl, jen 3 kompletní, a za nejstarší z nich je považováno šestihlasé moteto na text Žalmu 125 Qui confidunt in domino, kdo důvěřují pánu, podobní jsou hoře Sion, jež stojí na věky. Moteto bylo vydáno v rámci Harantova zmíněného cestopisu v roce 1608. Skladbu měl údajně zkomponovat právě během svého pobytu v Jeruzalémě v klášteře svatého Salvátora. Zpívá duo Dena Cantitans, hraje kapela Rudolfína, řídí Petr Daněk.

Jeremiah Clarke, Pochod a menuet ze svity pro trubku a orchestr. Hrají John Wellis a The Wellis Collection and the English String Orchestra. Řídí William Boughton.

Wolfgang Amadeus Mozart, koncertantní symfonie pro housle, violu a orchestr S-dur, třetí věta. Pražská komorní filharmonie hraje, solisté jsou Josef Suk a Ivan Ženatý, řídí Jiří Bělohlávek.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur.
0: Několik let i v Praze, tehdy Rudolfínské, působil skladatel francouzského původu Jacob Reynard, hudebník ve službách habsburských panovníků 16. století. Byl to obratný komponista, který dokázal uchvátit svými duchovními skladbami v latině, ale také napsal množství latinských a německých písní, z nichž některé byly dokonce mírně erotické. Stejně jako většina skladatelů té doby, i Reynard navštívil Itálii, z níž si přivezl vztah k její hudbě i jazyku a inspiraci pro svou tvorbu. Toto je Reynardova italská píseň Chi mi consolera, kdo mě utěší. Zpívá ve Vídni založený pětičlenný mužský ansámbl Cinquecento.

A teď před námi Smetanova Vltava, milovaná a novými generacemi posluchačů stále mimořádně obdivovaná symfonická báseň z cyklu Má vlast. Tak si opět dopřejme tok naší řeky od pramínků kolem lesů, vesnic i starých hradů přes dnes už neexistující svatojánské proudy až k majestátnímu Vyšehradu v Praze, aby se pak ztratila ve vodách labských. Už hluchý Smetana prý báseň zkomponoval za 3 týdny koncem roku 1874. Nám ji v následujících 11 minutách nechají vysíláním protéci Česká filharmonie a Václav Smetáček v jejím čele.

0: To byla Vltava, druhá část ze Smetanova cyklu Má vlast. Českou filharmonii řídil Václav Smetáček. Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby.
0: Johann Josef Fuchs, Žiga, což je druhá část ze serenády pro dva hoboje, fagot, dvě klariny, dvoje housle, violu a basso continuo, concertus musicus Wien řídí Nikolaus Harnoncourt.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdrovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem.
1: Rondo je forma, v níž se hudba několikanásobně vrací k hlavnímu tématu a střídá ho s dalšími hudebními myšlenkami. Téma tedy působí jako jakýsi refrén. Hra s posluchačem spočívá v tom, že skladatel návraty hlavního tématu různě oddaluje či zkracuje a tak uspokojuje či napíná naše očekávání. Rondo často najdeme v závěrečných větách sonát, symfonií nebo jako samostatnou skladbu. Karl Maria von Weber, Vyzvání k tanci, brilantní rondo des dur pro klavír opus 65. Hraje Marie Clara von Slavik Monetti.

Velmi oblíbená operní árie zazní za okamžik. Autorem opery je Wolfgang Amadeus Mozart. Opera vznikla na libreto Lorenza da Ponte podle mimořádně populární Beaumarchaisovy předlohy. Ve Vídni se jí v roce 1786, možná i vinou intrik, dostalo poměrně vlažného přijetí. V Praze to byl dokonalý Mozartův triumf. Samozřejmě Figarova svatba. Konec prvního dějství a Figarova árie Non più andrai. Tak mu dnes přestal čas snů a zdání, jak zněl český překlad árie, v níž žárlivý Figaro zlomyslně cherubínovi, odvelenému k svému pluku, líčí vojenský život bez žen. Samuel Remy, Londýnský filharmonický orchestr a George Scholty v čele.

Bedřich Diviš Weber, Allegro di Caccia, třetí část ze sextetu in F pro 6 lesních rohů. Hraje sekce lesních rohů České filharmonie.

Regina Angelorum ze Zelenkových loretánských litaní je extrovertní tenorovou árií v podání Christofa Pregardiena. Řídí Frieder Bernius.

Jan Nepomuk Vitásek, narozen ve stejný rok jako Beethoven, vynikající interpret Mozartových děl, vážený kapelník a regens chory chrámu svatého Víta v Praze a první ředitel pražské varhanické školy. A alespoň v několika minutách teď přidáme pohled na to, jaký byl Vitásek skladatel. Symfonický orchestr Československého rozhlasu v Praze, zařízení Stanislava Macury, hraje Vitáskův menuet C-dur.

Franz Schubert patřil mezi zakladatele romantismu, ale vlastně to byl Beethovenův současník a umřel velmi mladý a velmi chudý. Za celý život si nevydělal na vlastní klavír. Za svého života byl vnímán výhradně jako skladatel písní, teprve po jeho smrti byly v jeho šuplíku nalezeny úžasné symfonie, hlavně nedokončená a velká symfonie C-dur. Schubert byl velký melodik, ale skutečnou revoluci přinesl do oblasti harmonie. Velmi odvážně měnil tóniny, třeba uprostřed melodie. Některé jeho skladby jsou velmi dlouhé a dokážou nás skutečně pohltit, ač se v nich většinou neodehrává žádné velké drama.

Franz Schubert byl současník Beethovena, klasika, ale v oblasti harmonie už uvažoval jako pokročilý romantik. Svědčí o tom smělé sledy akordů z části Sanctus ze mše Esdur. Český filharmonický sbor Brno a orchestr Spirit of Europe řídí Martin Sieghardt.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8. Léta 1910 až 1981 vymezila životní a tvůrčí pouť amerického skladatele Samuela Barbera, autora asi 50 zajímavých děl, jimiž pokrývá všechny možné hudební druhy, vokální i instrumentální, komorní i symfonické. A připomeňme, že za operu Vanessa získal Barber v roce 1958 Pulitzerovu cenu. I my si teď vybereme z vokální oblasti Barberovy tvorby, a sice zborové. Zbor Ormond College z Melbourneské univerzity zaspívá The Virgin Martyrs, píseň o panenských mučednicích Gertrudě, Anežce, Cecílii, Barboře a dalších, které se teď radují u Boha a sbírají růže, lilie i fialky.

Josef Haydn, symfonie číslo 103, S-dur s vířením kotlů, menuet, čili třetí část, hrají berlínští filharmonikové, řídí Herbert von Karajan.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur. Grieg napsal svůj klavírní koncert na konci kariéry a jeho orchestrální part mnohokrát předělával. Druhá věta je lyrická trojdílná s živější částí uprostřed. Edvard Grieg, koncert pro klavír a orchestr, druhá věta, hraje Steven Kovačevič, BBC Symphony Orchestra řídí Colin Davis.

Před námi je pár minut s duchovní hudbou starého blámského mistra Orlanda de Lasso, který patřil k nejznámějším skladatelům 16. století. Jeho díla nalézáme po staletích v knihovnách, v starých tiscích i četných opisech po celé Evropě, od severu po jih. Lasso se věnoval všem tehdejším formám hudby, světské i duchovní, a právě z této oblasti je i moteto Tristis est anima mea, v němž Orlando de Lasso zhudebňuje jedna z posledních slov Krista v Getsemanské zahradě. Smutná je duše má k smrti, zůstaňte zde a bděte se mnou. Zpívá nizozemský komorní sbor.

Možná nejslavnější kus Roberta Schumanna najdeme ve zdánlivě nenápadném klavírním cyklu Dětské scény. Pod číslem 7 se ovšem skrývá snění, Träumerei, které existuje v tisícovkách verzí pro nejrůznější instrumentální a vokální provedení a pro mnohé jde o esenci či synonymum hudebního romantismu. V té nejčistší původní podobě pro solový klavír teď Schumannovo snění hraje Josef Hála.

0: Chorál je duchovní zpěv, původně jednohlasý, který zpívají věřící během liturgií. Chorály často nesou všeobecně známé ikonické významy. Skladatelé duchovní hudby chorály upravují a přebírají do svých skladeb. Dělal to tak Bach ve svých kantátách, paších a varhaních skladbách. V české tvorbě se takto pracuje s husitským a svatováclavským chorálem.
1: Máme tu na D-dur prostor i pro královský nástroj. Například v zápětí rozezní varhany Jan Kalfus, a sice ve varhaním chorálu Johanna Sebastiana Bacha Schmicke dich, o liebe Seele, ozdobiš se duše drahá, BWV 654. Najdeme ho se 17 dalšími v cyklu chorálních preludií z poslední lipské dekády Bachova života a patří k vrcholům jeho varhaního mistrovství.

Teď poslední opera Wolfganga Amadea Mozarta, jejíž premiéru sám dirigoval 3 měsíce před smrtí v divadle na Vídeňce. Tajemná, kouzelná, pohádková i zednářskými motivy a rituály protkaná kouzelná flétna. Richard Wagner o ní napsal: zdá se, že se zde tresť všech nejušlechtilejších květin umění slučuje a splývá do jedné. Jaká nenucená a zároveň vznešená populárnost v každé melodii, od nejjednodušší po nejumnější. Většina z těch, řekněme, jednodušších, označovaných někdy i za vídeňské písničky, ovšem samozřejmě okamžitě spopulárnila, jako třeba popěvky Papagénovi. Ptáčníka Papagéna zpíval při premiéře sám libretista Schikaneder, teď v roli Papagéna toužícího po dívce nebo ženušce v árii Ein Mädchen oder Weibchen za doprovodu kouzelných zvonků a Württemberského komorního orchestru německý basbaritonista Thomas Quasthoff.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem.
1: Do rudolfínské Prahy míříme teď za Karlem Leutonem, vlámským varhaníkem a skladatelem, který ovšem strávil většinu života ve službách habsburských císařů. Nejprve u Maximiliána II. Ve Vídni a pak u Rudolfa II., který dvůr přenesl do Prahy. A Karl Leuton u nás jako dvorní varhaník a dvorní skladatel strávil 40 let a v Praze i zemřel. Vybíráme z jeho díla Krédo, vyznání víry, ze slavnostní mše na počest jeho císařské milosti Rudolfa II. Pro smíšený sbor a varhany. Zpívá sbor Fraternitas Literatorum, na varhany hraje Martin Horina.

Menuety z hudby ke Královskému ohňostroji, tedy pátá část, hraje Akademie staré hudby, diriguje Christopher Hogwood.

Hrají nám zde vynikající solisté i orchestry, zpívají přední pěvci a nyní si společně připomeneme také sborové a sbormistrovské mistrovství, totiž jednu z největších osobností českého sborového zpívání Pavla Kýna. Byl to člověk s dokonalým sluchem a smyslem pro stavbu kompozice, pro artikulaci, pro výraz, nepřekonatelný interpret sborových děl romantického a soudobého repertoáru, jehož školou prý prošli téměř všichni významní členové pražských sborů. Sbor, nesoucí jméno Kýn, jako slavný dětský pěvecký sbor založený jeho otcem, postavil Pavel Kýn jako smíšený v roce 1959 a seznam nahrávek, jež pořídil, děl, jež premiéroval, nebo třeba filmů, jejichž soundtracky stojí na jeho zvuku, je neuvěřitelně dlouhý. My si teď Pavla Kýna a jeho Kýnův smíšený sbor poslechneme v Janáčkově verzi jednoho z Dvořákových moravských dvojzpěvů A já ti uplynu, u klavíru Stanislav Boguňa.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby. I v naší době se tu a tam objeví renesanční osobnost, jíž se daří vše, nač sáhne, a ve všech oblastech, jimiž se zabývá, zaujme a těší posluchače, čtenáře nebo diváky. U nás byl jednou z takových osobností Ilja Hurník, všestranný skladatel, mimo jiné autor několika oper a kantát, vynikající klavírista, ctěný pedagog, zajímavý dramatik a spisovatel, autor povídek, rozhlasových her, známý popularizátor klasické hudby, který zemřel roku 2013 v požehnaném věku 90 let. My si připomeneme Hurníkovu koncertantní tvorbu koncertem pro hoboj, klavír a smyčce z roku 1954 v podání hoboisty Stanislava Duchoně, Českého komorního orchestru a Josefa Vlacha. Klavírní part hraje autor Ilja Hurník.

Kóda je závěrečná část skladby, která má za úkol dílo uspokojivě uzavřít. Často začíná velkou gradací a vyústí do výrazného, mnohdy mnohokrát opakovaného závěrečného akordu na tónice. Existují ale i kódy, které uzavřou dílo sklidněním do ztracena. Antonín Reicha, finále z oktetu S-dur pro dechové a smyčcové nástroje opus 96. Hraje soubor Consortium Classicum.

Antonín Dvořák, dvojspěv Bohuše a Julie, My cizinou jsme bloudili, z druhého dějství opery Jakobín. Zpívají Václav Zítek, Marcela Machotková, Státní filharmonii Brno řídí František Jílek.

Ve všední dny v 19.30 vstupujeme na stanici D-dur do archivu redakce Vážné hudby a vybíráme vzdělávací komponované pořady z někdejších cyklů Dakápo, Posluchárna, Slovo o hudbě a dalších. Autory a titulky pořadů najdete na našem webu nebo na displeji svého DAB přijímače.

země se točí dokola, jak se zpívá v povedené písničce skupiny Abraxas. A my se v Dakápu po třetí zabýváme tím, jak to vypadá, když se pořád dokola točí hudba. Repetitivní prvky jsme v minulých Dakápech našli prakticky ve všech obdobích hudebního vývoje. A dnes konečně vstoupíme do našeho milého 20. století. Jak jistě očekáváte, zahájíme Stravinským, ačkoliv vtip jeho skladatelského stylu spočívá spíše v rafinovaném porušování repetivnosti, než v mnohanásobném opakování ostinát. Stravinský roztočí ostinátní motiv, ale sotva si na něj posluchač zvykne, přidá k němu jednu notu nebo naopak nějakou škrtne. V rozběhnutém hudebním motorku to hrkne a my najednou nevíme, kde je těžká doba.

Chtěl bych vám od Igora Stravinského pustit ještě jednu méně známou skladbu, kde Stravinský použil jiného repetitivního prvku, repetovaného tónu. Jde vlastně o extrémní formu ostináta, kde se dokola opakuje jeden jediný tón. Ve finálním čísle svého koncerta in D pro smyčce ho však Stravinský využívá jako vyloženě dynamický prvek. Tohle už není roztomilá mechanická hračka, ale supermoderní rychlovlak.

Od rychlovlaku přejdeme k tanku. V symfoniích Dmitrije Šostakoviče mnohokrát narazíme na místo, které svou mechaničností má nahánět a skutečně nahání hrůzu. Orchestr se promění v obrněný vůz, který coby symbol státní mašinérie skryté za pancířem byrokracie drtí vše živé. Tady je příklad z poslední věty Šostakovičovy čtvrté symfonie, kde autor postupně dospěje až k nelidskému vytloukání dvoutónového prvku ve fortissimu celého orchestru.

Po takové hrůze nemůže nastat hned tak úleva. Snad jen pocit naprosté prázdnoty. A k němu také Šostakovičova čtvrtá symfonie dospěje. Její závěr je zcela statický, nad nehybným akordem smyčců a občasným tichým zahřměním tympánů zaznívá jen donekonečna opakovaný motiv čeles.

Velkou vzácností jsou repetitivní prvky v písních. Motorický pohyb vychází v orchestrální sazbě, eventuálně podpořené bicími nástroji, vždy velmi dobře. Ale repetitivní píseň s klavírem musí být hodně dobře napsaná, aby nenudila. Olivier Messiaen ve svém cyklu Harravy předjímá minimalismus i v práci s textem. Zpěvačka opakuje jednotlivá slova nebo jen osamocené slabiky. Nesmí přitom vyvolat dojem, že jde o slepičí píseň.

pak to přišlo. Na scéně se objevila americká jména Terry Riley, Philip Glass a Steve Reich. Někteří z nich měli za sebou minimalistické experimenty, třeba s několik hodin znějící prázdnou kvintou. Jiní návštěvu Afriky a studium tamních rytmických principů. Všichni vyrůstali v prostředí, kde esteticky královala populární hudba a po jejím vzoru založili své skupiny, které hrály jen jejich hudbu. Využívali klasických i elektronických nástrojů. Hudba byla postavena na opakování rytmických a melodických figur, které se vůči sobě posouvaly, z jejich prolínání vznikaly nové motivy. Na začátku byli všichni muzikologové přesvědčeni, že nový styl má tak omezené možnosti, že musí brzy zaniknout jako další z mnohých slepých uliček hudebního vývoje. Ale k překvapení všech se z minimalismu stal nejzajímavější hudební směr druhé poloviny 20. století, který žije a rozvíjí se dodnes. Myslím, že k vážné hudbě, jejíž repetitivní tendence jsme sledovali v tomto cyklu, má nejblíže tvorba Steva Reicha. On sám se nedávno vyjádřil, že za svou nejpovedenější skladbu považuje sextet. Skladatelé se často mýlí v hodnocení vlastních skladeb, ale v tomto případě se, myslím, Reich nespletl. Touto inteligentní, vtipnou a výsostně muzikantskou oslavou repetitivního principu ukončíme náš cyklus. Snad jsem vás přesvědčil, že v rukou skutečného umělce nemusí být opakování žádným vymýváním mozku, ale mnohem spíše onou matkou moudrosti.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Přeji hezký večer, milí posluchači. Vítejte k poslechu stanice D-dur a programového bloku věnovaného dnes záznamům koncertu, které získává Český rozhlas prostřednictvím Evropské vysílací unie. Dnešní večer bude patřit záznamům koncertu, kterými do fondu mezinárodní výměny hudebních programů Eurorádia přispěly německé rozhlasové stanice, Deutschland Radio Kultur a bavorský rozhlas stanice Klasik. V první části večera nás čeká jediné dílo, symfonie číslo 8 Gustava Mahlera. V programu druhého koncertu, který se konal v Herklově sále v Mnichově, zazněl vokální cyklus tři venkovské scény Bély Bartolka a dále jeho druhý houslový koncert se solistkou Wilde Frank. V závěru koncertu to byla pak skotská symfonie Felixe Mendelssohna Bartholdyho. Hrál symfonický orchestr bavorského rozhlasu, dirigentem byl Ivan Fischer. Čas mezi oběma koncerty a minuty zbývající do půlnoci vyplní komorní hudba. Působivé hudební zážitky a nerušen poslech přeje od mikrofonu Dagmar Henželíková.

0: Znělka Eurorádia zahájila vysílání koncertu, který se konal 17. ledna tohoto roku v sále Filharmonie v Berlíně. V programu Večera berlínských filharmoniků zaznělo jediné dílo, grandiózní symfonie číslo 8, zvaná Symfonie tisíců Gustava Mahlera. Gustav Mahler uzavíral a syntetizoval spolu se svým současníkem Richardem Straussem velkou epochu pozdního romantismu. Jeho díla vznikala ve vzrušené atmosféře doby, v čase rostoucích a bohatnoucích metropolí, monumentalismu a okázalé zdobnosti. Secese, přítomná v architektuře a malířství, našla svůj odraz i v hudbě řady skladatelů. Právě jsem dokončil svoji osmou, je to největší ze všech děl, které jsem doposud vytvořil. A také zvláštní obsahem i formou, že se to nedá popsat. Všechny moje předchozí symfonie byly preludiemi k této. V těch dílech vládne ještě celkem subjektivní tragika. Tato je velkým dárcem radosti. Napsal Gustav Mahler svému příteli, dirigentovi Wilhelmu Mengelbergovi. Obsazení symfonie je určeno pro 8 vokálních solistů, chlapecký sbor, 2 smíšené sbory a velký orchestr. Svou koncepcí má grandiozní opus blíže než k symfonii k vokálně instrumentálnímu dílu, například kantátě o 2 částech. Kompozice je obrovitá nejenom svým obsazením a zvukovým účinkem, ale i rozsahem své hudební formy. Ostatně právě proto dostala přízvisko Symfonie tisíců. Označení ovšem nepochází od Mahlera, je od pořadatele mnichovského premiérového koncertu Emila Gutmana. S kompozicí začal skladatel 13. července 1907 a hotova byla o pouhých 6 týdnů později. Textovým obsahem prvního dílu symfonie je svatodušní hymnus Veni Creator Spiritus, přijď duchu svatý. Protipólem je ve druhém dílu závěrečná část Goethova Fausta. Mahlera zajímaly filozofické otázky, které v Goethově textu nalézal, zejména duchovní rozměr člověka. Osmá symfonie je poslední skladbou, která měla premiéru za Mahlerova života. Byla provedena za jeho dirigentského vedení 8 měsíců před jeho smrtí 12. září 1910 v Mnichově. Provedení neobvyklého díla vzbudilo značný zájem, premiéry se zúčastnila řada tehdejších osobností uměleckého a kulturního světa. Provedení bylo senzací, vzbudilo mimořádné nadšení a pro Mahlera bylo životním triumfem. I on sám, který byl většinou v hodnocení vlastních děl velmi zdrženlivý, o této symfonii hovořil jako o svém vrcholném díle. Na provedení Mahlerovy symfonie číslo 8 Es-dur, symfonie tisíců, se budou podílet jako solisté Jacqueline Wagner, Golda Schulz a Jasmine Delf, soprány, Flair Baron, mezzosoprán, Beth Taylor, alt, Benjamin Brands, tenor, Jihem Ken, bariton a Lee Bu, bas. Spoluúčinkují sbor berlínského rozhlasu, Bachův sbor Salzburg a chlapci berlínského státního a katedrálního sboru, hrají berlínští filharmonikové, provedení řídí Kirill Petrenko.
1: Für die Aufführung von Gustav Mahlers 8. Sinfonie mit den Berliner Philharmonikern, dem Rundfunkchor Berlin, dem Bachchor Salzburg, dem Staats- und Domchor Berlin, den Berliner Philharmonikern unter der musikalischen Gesamtleitung von Kirill Petrenko.

0: Dozněla symfonie 8 S-dur, symfonie tisíců Gustava Mahlera. Solisty byly sopranistky Jacqueline Wagner, Golda Schulz a Jasmine Delves, mezzosopranistka Flair Baron, altistka Beth Taylor, tenorista Benjamin Bruns, baritonista Jihem Ken a basista Lee Bu. Spoluúčinkovali sbor berlínského rozhlasu Bachův sbor Salzburg a chlapci berlínského státního a katedrálního sboru. Hráli berlínští filharmonikové, dirigentem byl Kiril Petrenko. Vysílali jsme záznam koncertu, který se konal 17. ledna tohoto roku v sále Filharmonie v Berlíně. Tím končí i první část dnešního večera věnovaná nahrávkám členských rozhlasů Evropské vysílací unie. Ve druhé části večera uvedeme záznam koncertu z Herkulova sálu v Mnichově. V provedení symfonického orchestru Bavorského rozhlasu bude znít hudba Bély Bartóka a Felixe Mendelssohna Bartholdyho. Solistkou bude houslistka Wilde Frank, dirigentem Ivan Fischer.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Čas, který nás dělí od začátku vysílání dalšího symfonického koncertu, vyplní teď na stanici Český rozhlas D-dur komorní hudba. Septet číslo 1 D-mol opus 74. Johana Nepomuka Humla pro flétnu, hoboj, lesní roh, violu, violončelo, kontrabas a klavír, kompozice z roku 1816, zazní v nahrávce souboru Consortium Classicum.

V nahrávce německého komorního souboru Consortium Classicum jsme slyšeli septet číslo 1 d-mol opus 74 pro flétnu, hoboj, lesní roh, violu, violončelo, kontrabas a klavír Johana Nepomuka Humla.

Hezký pozdní večer, milí posluchači. Vítejte k poslechu dalšího koncertu z programové nabídky Eurorádia. V následujícím čase vám nabídneme záznam z produkce Bavorského rozhlasu. Koncert se konal 27. února tohoto roku v Herkulově sále v Mnichově. Jeho první část patřila hudbě Bély Bartóka. Zazněl sborový cyklus Tři venkovské scény a houslový koncert číslo 2 v provedení skvělé norské houslistky Vilde Frank. Ve druhé části byla provedena symfonie číslo 3 skotská Felixe Mendelssohna Bartholdyho. Hrál symfonický orchestr Bavorského rozhlasu, dirigentem byl Ivan Fischer. Lidové melodie jsou klasickými příklady toho, jak přesvědčivá hudební myšlenka může být vyjádřená tak, že se vyhýbá všemu nadbytečnému. V této hudbě se můžeme naučit nesmírné stručnosti výrazu a přísnému vyloučení všeho nepodstatného, prohlásil Béla Barták. Osobnost, která výrazně ovlivnila maďarskou kulturu a stala se předním reprezentantem světové hudby první poloviny minulého století. Podobně jako Leoš Janáček, i on byl skladatelem konstruktivního typu, pedagog a především neofolklorista, sběratel lidových písní a nadšen obdivovatel lidové kultury. Z tvorby Bély Bartóka teď Tři venkovské scény zpívá sbor Bavorského rozhlasu, hraje orchestr Bavorského rozhlasu, řídí Ivan Fischer.

Dozněly tři venkovské scény Bély Bartóka. Zpíval sbor Bavorského rozhlasu, hrál orchestr Bavorského rozhlasu, provedení řídil Ivan Fischer. Béla Barták je autorem tří houslových koncertů. Koncert pro housle a orchestr číslo 2 patří k nejnáročnějším dílům houslové koncertační literatury. Vznikal v letech 1937 až 1938 v době, kdy skladatel pracoval v Budapešti v ústraní na svých sbírkách tureckých lidových písní. Původně zamýšlel psát variace, ale objednávka vynikajícího solisty Zoltána Sekelie směřovala k formě koncertu. Premiéra koncertu, který se stal jedním z nejčastěji uváděných děl moderní houslové literatury, se uskutečnila v provedení Zoltána Sekeliho v dubnu 1939 v Amsterdamu na koncertě Amsterdamské filharmonie. Koncert pro housle a orchestr číslo 2 Bély Bartóka teď v provedení Wilde Frank a Symfonického orchestru Bavorského rozhlasu, který řídí Ivan Fischer.

Dozněl koncert pro housle a orchestr číslo 2 Bély Bartóka. Hráli Wilde Frank a symfonický orchestr Bavorského rozhlasu, který řídil Ivan Fischer. Na stanici Český rozhlas D-dur vysíláme záznam koncertu z Herkulova sálu v Mnichově. Jeho druhá část patřila hudbě Felixe Mendelssohna Bartholdyho. Ten byl zázračným dítětem, jeho krátký život byl naplněn úspěchy a nezměrnou tvořivostí. Skvělé zázemí, kterému dopřávalo zaopatření výborně situované rodiny, přispělo k tomu, že mladý umělec velmi brzy vyzrál umělecky i jako osobnost. Provedením Bachova zapomenutého veledíla Matoušových paší v roce 1829 se zásadně zasloužil o oživení zájmu o Bachovu tvorbu. Roku 1835 se stal dirigentem lipského Gewandhaus orchestru. Byl zakladatelem Lipské konzervatoře, kde sám působil jako pedagog. Mendelssohn za svého života hodně cestoval a zážitky z cest i obdiv k přírodě byly nejednou inspiračním zdrojem jeho skladeb. Je tomu tak u nejčastěji uváděných symfonií 3. skotské a 4. italské, které vznikly ve stejném období. V letě roku 1829 ve svých 20 letech podnikl Mendelssohn cesty po Anglii. Velký dojem na něho udělalo Skotsko. Zastavil se také v Edinburgu. Při podvečerní prohlídce tamního hradu zapůsobila na skladatele romantická atmosféra místa, ale i historické souvislosti a vzpomínky na příběh královny Marie Stuartovny. Svým rodičům poté napsal: kapli chybí střecha, tráva a mech se tu rozrůstají a oltář, u kterého byla Marie korunována na královnu Skotska, je rozbořen. Tu je vše v troskách a veselé nebe pohlíží dovnitř. Myslím, že jsem tu nalezl počátek své skotské symfonie. Dílo je výrazem skladatelova mimořádného talentu s bohatou melodickou invencí, skvělým citem pro orchestrální barvy a schopností vytvářet sugestivní náladovou atmosféru. Od dokončení symfonie do jejího prvního provedení uběhlo 10 let, během nichž se skladatel ke skicám a práci na symfonii vracel a dopracoval ji do zralého celku. Za jakousi úvodní studii ke skotské symfonii lze považovat předehru Hebridy, která vyrostla ze stejného inspiračního zdroje. Symfonie číslo 3 skotská měla poměrně zásadní význam pro vývoj symfonické hudby 19. století. Jasně směřuje k novoromantismu, byla uznávána Schumannem a reminiscence se vyskytují v dílech novoromantiků, dokonce i v díle Gustava Mahlera. Premiéra 3. symfonie se konala 3. března 1842 v Lipsku v provedení orchestru lipského Gewandhausu zařízení skladatele. Úspěch byl mimořádný. V červnu téhož roku dirigoval Mendelssohn svoji symfonii v Londýně za přítomnosti britské královny Viktorie, které dílo také věnoval. Symfonie číslo 3 A-moll opus 56, zvaná Skotská Felixe Mendelssohna Bartholdyho, teď v provedení symfonického orchestru Bavorského rozhlasu, který řídí Ivan Fischer.

provedení Symfonického orchestru Bavorského rozhlasu, který řídil Ivan Fischer, dozněla symfonie číslo 3 a-moll, skotská, opus 56. Felixe Mendelssohna Bartholdyho. Vysílali jsme záznam koncertu, který se konal 27. února tohoto roku v Herkulově sále v Mnichově. Minuty zbývající do dnešní půlnoci vyplní teď na stanici Český rozhlas D-dur klavírní hudba francouzské skladatelky přelomu 19. a 20. století Lili Boulanger. Téma a variace hraje Emil Naumov.

0: Bulharský skladatel a klavírista Emil Naumov byl interpretem kompozice Téma a variace skladatelky Lili Boulanger. Dnes 62-letý Naumov byl posledním žákem legendární Nadi Boulanger, rovněž skladatelky, dirigentky a zejména pedagožky, u které studovala řada předních světových skladatelů a interpretů. Milí posluchači, to byl závěr středečního večerního programového bloku, ve kterém mají na stanici Český rozhlas Dedur obvykle své místo záznamy symfonických koncertů. Tentokrát jsme vybrali z fondů Mezinárodní výměny hudebních programů Evropské vysílací unie záznamy z produkce stanice Deutschland Radiokultur a stanice Klasik Bavorského rozhlasu. Vysílání připravili zvukový mistr David Šindelář a Dagmar Henžlíková, která se s vámi od mikrofonu loučí s přáním příjemného pozdního času.
1: Český rozhlas D-dur.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Při poslechu digitální stanice D-dur Českého rozhlasu vás vítá operní redaktor Ivan Ruml. Vybral jsem pro vás operu o čtyřech dějstvích Hernani, kterou zkomponoval italský skladatel Giuseppe Verdi podle slavného romantického dramatu Viktora Iga Hernani a neb kastilská čest z roku 1830. Verdi si sám zvolil operní námět a navrhl scénář prózy. Zveršování přenechal příteli Francesku Máriu Piavemu, s nímž později spolupracoval ještě 8krát. Libreto bylo sice slabé, ale opera měla obrovský úspěch a byla uvedena také za hranicemi Itálie, například ve Vídni pod taktovkou tehdy hvězdného Gaetana Donizettiho. Hudebně nápaditá Verdiho opera nepostrádá svižné a vypjaté vlastenecké sbory, například hymnus spiklenců, probudil se kastilský lev, vděčné kantabilní melodie pro solové hlasy a jemné náladové předehry. Poslechněme si ve stručnosti, co je obsahem této zpěvohry. Drama se odehrává v době korunovace Karla V., císaře říše římské národa německého v roce 1519. V popředí je boj tří rivalů soupeřících o politickou moc a lásku jedné ženy. Protivníkem koruny a španělského krále Dona Carlose je Hernani, syn zavražděného aragonského knížete. Oba vroucně milují Elvíru, o jejíž ruku usiluje také její starý strýc Don Ruy Gomez de Silva. Elvířina přízeň a láska však patří Hernanimu. Španělskému králi Donu Carlosovi se podaří unést Elvíru do Cách. Zde je korunován na císaře a přitom je odhaleno Hernaniho spiknutí. Jako Karel V. se Don Carlos musí vzdát Elvíry. Chce přitom potrestat rebela. Silvova pomstychtivost zničí milostný svazek mladých lidí a Hernani si bere svůj život. Řekněme si osoby a obsazení. Hernani vůdce banditu Carlo Bergonzi, Dona Elvíra Leontine Price, Carlos I. král španělský Mario Sereni, Don Ruy Gomez de Silva, Ezio Flagello, Don Ricardo králův zbrojnož, Fernando Jacopucci, Jago zbrojnož de Silvi, Hartje Miller, Giovanna Elvířina Chůva, Julia Amari. Sbor a orchestr italské ACA řídí Thomas Skippers.